0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitku nje v ukupvacoch šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 kitro votebira. Každili Sakski krajne statistiski zariad kamencu ličatnom času budiskim okresu hač do 25% menje šulerijo. V uviča jednotlivých šulskih typach pak su rozdielne, Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpaja a potom v obstajne spáduja. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacech. Kaž z plánovania šulské je sice v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 v ukáža, spielňa pak všetké serbské základné a vyššie šule minimálne vumenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprede raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdžiuje každé dve leče na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa hač do šulského leta 2041. 27 serbských mladostnoch je so konstudženia z riečného prozninského lieva Harachovie nauročivo. Čežišťo tudženského přebytka českých kirkonošach tvoreše nimo rieče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu v obkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacoroch dživaničkách zabierachu so mladostný mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasrybanú vedu navožovachu nedom při sotoveniu svojských videov. S dobom uvedomichu si v obdženicu na živé vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Za projekt autonómne ježdenie při Białowockim jezore s čanu zamoviči po jednom liče testovania pozitívnu bilancu. Ke šamorský gmínsky novinie zdieľa je bez šoféra jedúce malobus pravidlne 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowockim jezorom ježdil. Dohromady je to na 600 pasažírov v uživo darmotne. Maximálna spiešnosť by cíce či KMH 7,9% oprašaných je so přitom viesče abo skýre viesče čuo. Projektový partneraj staje v obkladný zviazk Cvon a Fraunhoferov institút. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, čiž sa autonómne ježdenie z javným v obkladže praktice testuje. Zamieruje v obkladný zviazk Vukodná Sakska ZVVU je od spočatka leta 25 miestama gmínam viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peníze vydáva ZVVU za investície do moderného blízko v obklada. Za Čežišťo má v obkladný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce v obkladný zviazk za modernizovanie dvorniščov honi v Užicu naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars vokolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zatkula Beach Volleyballa Krušticach dobylo. 15. mústvo je v 4. štaflach rao. Nikoci rajachu k prvnemu razi, štože za kvalifikáciu za finále Miločicach tribne. S dobom byšu so Nikoci vopačne outfit za Beach Volleyball zdrasčili, štož byše moto Krušticach. Přichodné heslo je kupanská drasta, přichodnú pondželu raje so menujúce kulovské lesné kúpeli. A to bych u naše povešte, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj dženca v ostane sucho a živé slibro netko tiež džena bole stupa tu našim koncu dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Što švapkat nastupa dere beži, nam žane aktualne vopkatne pokoje ne předleža, tuž přijetšte dere dokaž chceče abo dobiče peč. Po napošestčeš.
0: Serbski rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Mađanca Milena Švedžic z Miočic.
2: Tu bist gut genug. Rune tut das Hada jeviso v spöe, kotrisch je aktuálne husto radio svišet. Song nie je nož v nimski hit, ale so tež mezinárodne vele poska. A to má dobrú příčinu. V času, když stajne vidíš, što druze zdokonieja, docpeja, abo kak vupadaja, so mnoze spíšne dobrý došť nečuja. To je sada, kotra še pola mě výsajo ostava. Nic, dokýž šitke problémy rozrysa, ale dokýž ništo do krabvania přinese. Menujce tute stajne dvilovanie na sebi samym. Jako křesťanka zabirame tež myslička, so moja hodnota hakle nenastane, když sem perfektna. Bo nevidíme jenož v mojich silných okomíkach. Vidíme tež potom, když runie šitko pod kontrolu nímam. Sme dobrý došť. To nie je jenož spevný text. To je vuprajene, kotre šidne džen, husto a přespešne zabudžeme.
1: Praj Milena Švedžic, Miočic, nadavku a zamovitosť, či farske vikarie pančicach kukove. Štyri menšiny hišče, a potom je šest Čech.

chcú človek našu neposrednú dvoričnú vúžicu přepočúvať na doby drie trauer. Máme ich však deľko krásnych blečkov a nádosť možnosť čo zavúlite a počúvania na zromadnú kolesovarskú túru sčo netko piatk přeprošený. Lucian Kolfost a druze čvoného tovarstva Nádžia zetkaja so k tomu piatk po plnú štorioch ve cokvi Malešecach a potom že los z Malešec do Brezinky klukša a strože čaraje nekak 12 kilometrov doa a mały popvatk zmieče zaujšče tež při sebi nekajke 5 euro. Tuž poladajče, hačje vaše koleso poriadku, naklumpajče iš raz a bučče potom piatk po plnú štorioch s vašim kolesom při cokvi Malešecach.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za bohakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj.
1: Ludkaj, pujtaj. Ladajtaj, što da tule stej?
2: Nie, ne přijmaj so jeho. Snano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, kýž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
3: Ivo, přím raz. Toto la žaden robota nie. Ladaj, deleka ma cínoj, a horeka desku.
1: Juro ma pravě. Je to la snano nekajki vysoký stov, abo vůladna věža.
2: Ja raz po ním hore polezu. To pak je vatke. Ja so suvam. Netko sem horeka.
1: Mato, keč boj. Huba stojaka so vočini.
2: To da je to. Tu horeka možeš nešto pšičinič.
3: Aha, znano jeden vobraz.
1: He, začo da jeden vobraz vosreč stvy. Tetla še nasčene visaja.
3: Nie, aha, snano cedlu na njun stajíš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leži.
2: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
3: Jole, jole, máš?
2: Na cedli sú ľute małe čorné kulky.
3: No to sú noty.
2: Noty.
3: Noty sú kajš písmiky, kýž spievaja.
2: O, rejne, dajte nás niečo zaspievať.
4: Ja som dirigent.
3: Oh, ale što da chceme spievať?
2: O, mňa... Ludki sme, štúmy sme, klepať spievač môžeme.
3: Čipní sme, múdri sme.
2: A si ráde rajkáme,
4: rejujme, skakajme.
3: La la la la la la la.
2: Ja padnu ze stejaka.
1: Mato, přižen raz pak si na unik staj.
2: Aj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
3: Oh, hi.

0: Policija z G.
1: Jako prynie dvaj padaj, kotrymiš z tej kolesovarii, kus přeuboko do šklinčky ladavoj, budešine na muža kuski su nedžel večo 1,40-letnoho kontrolovali, kiš nemožeše viac tak prave runie vonieč, 1,14 promile namierichu za stojnice a za to ma som muž nitko zamoveč. Fatalni šest čehy mieša alkohol pola 70-letnoho muža pančicach Kukove, kiš jeho koleso nedželu popodní při kloštre čiščeše, jako so při kudniku vali a so při tým češko zrani, zvěšších u zastojnice 2,07 promilu alkohola v krvi, muž přinže češko zraněn do koronie. Nic na kolesu, ale s autom by nedželu připodňu 20-letny po S101 smír klukš po puču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravém boku štom, kontrolováše policia tež hače alkohol kreji, vůsledk 1,54 promile, nastata škoda při auče 2000 euro.

V lečnych prozninach maja tam we Muzeju Zapadnej Łužice kamiencu prozninski poskytk, a to stajne vo dvimaj do napo štyrjoch. V sredu dopona džesačich budú putniske kemše v Krupce, tamnejšej Bazilice, a jutce, a tež zajúcišim, štvortk, každéž piatk, netko přeco v lečnym času je zaso kino pod hovým nebiom čornym kumcu. Živečich so stajne film započne, ale nuc púšča vás hižo napo 8.

0: Keith Urban, serbskim razvasu muž, geš Jilly Bleeder a svojo vožo ze znatý film moču Nicole Kidman. A tež hľada svoje manželské vod najnúšo mezvoči, so zaujšie $10 sam tež kusk, přesto dživa, kak hinak vona to la vupada, tam dreje sú lekario kusk popomali. Dobkonek starty turnira je so čera Krusčicach. Svund so pokazao, tam bieše 7. stácia Beach Toury. A nic jeno šrajario sú přišli předrazčení moto bie dunkruč vopačne kostým. Haj, a to bieš od ruhe hač nekajký športové outfit. Hanna Schmidtec je si nekotrých ľudí před mikrofon prosuva.
1: Hač runeš nebe převiele ľudí předraščené, mě jako číkocíš bych v kostýme v opravdu riane ideje.
2: Musmo se dženca musli zomo na malé party džomo. Musmo šešťo a moja mačo na šmutý cetl, lako smo potu osnač. Nujemo, što smo si potu musli, že nekaká šnaps ideja bu a ponio se to tak rumadže kulivo.
3: Ja som se eva spontáne što rumadže puto, a doky som se ja musel, a ja džom ke športe oder ke volibiraču.
4: Ja, wohnladam kajš jen zranene čovjek, išo eventuell te skorone čeknu. Da kajš sem so pred dvejomaj tyženomaj na uji zranju, a da sem imel jenu jara smiešnu wohnladacu čapku. A je, da sem muslach taki OP-kittel, da što temu posuje, a netko wohnladam, tak kajš sem skorone čeknu.
5: Ha, ja sem Dr. Hollywood Jensa, du kajš jasno zu Jensa kittel wotmimit, jo se prataš, so gleda kotvač, jo se ja jasno anča, bo zlikruau. Ja mam jenu čapku na uji, ho Tawana, na Ketka, s Kvitskami, a du kittel
6: Ja si sem jen Faschingskostüm so tvoj, ja sem Jensa jako Liška tu.
7: Ja sem Cowboy. Tu je tum Kubika rade, mama, tu šete, tu je die Doja zu zusammen.
1: Nidom při modinskim klube, ja so pjatnače mústvo vubečova. A ci bačone su ce večo zniz, da nidom podla přiladovali. Na koncu byše najlepše mústvo zasoraz Zambuka Allstars, kiež přesazíš so přečivo serbske rakieče. To byše s dobom lojnči finale v Miočicach. Z dobečarsko mústva Kaspar Gisvok.
8: Hajden přijat, ale principe za so Beach Tour beži, muss man nicht v Krušicach bin ich raus dobuli, also muss so, da wird jetzt ein lübsches Turnier aus Morali. Ah, hey, wieso, muss ich da kommt hier wieder, alle, muss so, wieso, hey, Daka, Dax, es wird aber schätze, bei Lübschitsch.
9: Zambuka!
1: Hat ich Krušicina mehr Ruze bohne, Joa, 20 Kilogramm Mjasa, so dann Pschedali, nimo Kobasko, a Steko. Hat ich Donutzu, so dann hieß Rumoali, po Večeru, so wie Azac, Zista, Lujimi.
0: Hej, to by je po takým čarovša stácia Zadkula Beach Toury Krusčicach. Přichodná je Kuluje a tam zmija tež zase jen moto, kotrž hoďi so vizo klesni kúpili kúpanská drasta. Po takým vaš outfit za kúpanie chcíža moži redaktorojo vidieč a tu odpovednú figuru chcujo, no chcujo, tež.

se da pola vas tež dys a dys vepšovir žizek abo svičko vas hove se masom brambory z tatarske omáčku na potom drešče popuču česky. Džiš vieso nesme tež hosku i knedlik falovač. Dženama kače česke recepte to vam nedom přeradžime.

0: Spieval hudobník a hudobný pedagóg Mario Hess z Kočebusa. Dobí je 7:20. Snano z četele dne tež tam pobyli, benzín však je nímske tukvilu zaso smert stroj, a tak so vúdani se k našim susedom do Polske abo do Česke doječ, a tam nic jenož svoje auto natankvač, ale tež nedom povobjedovač. Šluknov a Rožane však slušate sobu k najvobľubovanejším českým raničným blečkám, dež dobíra spiešný hič. Vobľubovane knedličky tam tež poskyčia, až tuž cez si tele dnes nanora svodnú českú kuchňu sám doma popšeč, tu nech poľada raz do syče. Pretož miestem je najšelakorejších kanálov na sociálnych syčach, kýž so české kuchni venuja. Tak menované influencere, food influencere. Kaž napríklad, nímsko-český kanál ZS Semi, na ktorom špokaza so, kak so svíčková, česnička, abo koláč, abo tiež nakladané hermelín doma rádži, šitko rejne rozkvádžené krutkých videách, a to klinči potom mestrujem takhle.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: A i recepty na Instagramě za svodnou svojanskou kuchňu doma to potekím svou a zčeli netko čipni. Potom poladajte na našu stronu abo tež do naší app MDR Serbia, tam jsme vám odkaz přijotovali. Až tu vie, snano so nechto tež ze Serbo abo serbských Čechů, na to zváži pak rýze serbské abo tež české a polské recepty bôže serbštině ve Syči prezentovač.

Jensa karte platzario zaso sopodaja atotun kroč doradvoria radvorskim svodinku je Jensa seniorovi škot popolnu dvimaj a nuač se sovizo tež radlube vitani a hišče pokju a prostva jeno svucharja z radvoria runje so tam šak na nause ketrovile tvari a možeš jara špatne tam parkovač. To při přijezdže do Radvoria v obkyč bujče, zo tam dere parkovač nemůžeče. Jensa chce Žašulski muzeju ve Struži, so ze z papíru zabírač, odžesač jich do poponacioch. A v sredu do ponadžesač jich budou putnišské kemše ve Krupce, ve tamnější bazilice, a jutce, a tež zajutcišim, a tež štvortk potekim, a pjatk bude zase kino pod holým nebjom v Čornom Komcu. Čišak maja tam předsoteký lečný program. Dunkroč vuladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha potekim jutce, to je nemská komédia. A večer 9.6. kino tam předso započne. Nuc pušča šak vás jižo na pół 8. to môžeče zaujíšte si ještě jednu limonádu obstarač, aby jednu kubasku zjezdč, každéž přec. Informacijský večer za vůbydlerio Pěskec vůtvára spěšná interneta dla. To bude jutce sredu večer 6.6. a to ve gmínské žurli Nebelčicach.

0: nábožné slovo.
1: Slyšíte od Mileny Švedžic z Miločic.
2: Tu bist gut genug. Rune tut das Hada Jewisov spöe, kotrisch je aktuálne husto radio slyšet. Song nie jenuš v nimski hit, ale so tež mezinárodne vele poska. A to má dobrú příčinu. V času, když stajne vidíš, što druzy zdokonieja, docpieja, abo kak vupadaja, so mnozy spíšne dobrý došť nečuja. To je sada, kotraž je pola mě výsajo ostava. Nic, dokýž šitke problémy rozrysa, ale dokýž ništo do krabvania přinese. Menujce tute stajne dvilovanie na sebi samym. Jako kšešťanka zabirame tež myslička, so moja hodnota hakle nenastane, když sem perfektna. Bo nevidíme jenuž v mojich silných okomikách. Vidíme tež potom, když rúne šitko pod kontrolu nímam. Sme dobrý došť. To nie je jenuž spevný text. To je vúprajené, kotre šidne džen husto a přespešne zabudžeme.
1: Tole praj Milena Švedžic z Miločic na dávku a zamovitosti franskeje vikarie Pančicach Kukuje.

Z čahom do jezerskich horu? Kada ma tole hič. Naj dojedeče se najprej raz do Zorelca, tam přestupiče, a votam dale se s dalším čahom hač do Českeje, a potom dobiče hič raz přestupič, a jedeče hač do Tanwalda, a votam potom možeče přes list pučovač. Cele zatem kajku mače kondiciju. Moža to bič dola vjacore kilometre, a skončne přinžeče do prinje baude. Ale tuto turu tundobiče opravdže do toho dere planovač, so ne by vas na koncu koza liznuva, dokelš je nešto při vašim spontanem planje dola kšivešvo. Ale to dže, sem to sama ižo vzpitala. Sudom menšinu po osmiche.

0: Polícia z G.
1: Heißt der Hodgik 9 Millionen Bicycles, nedom 2 badaj, kotrö misch se kolesovarie, neskire kus pschubok odos klinschki ladawoj, budeschine na mužakowski, su nedželu večer 11.40 letnoho kontrolovali, kisch ne možeše werz tak prawe runje wonjece svojim kolesom, 1,14 promille namirich u zastojnice, a za to masonitko zamovic. Hische fatalnische Schei mehrsche Alkohol pola 70 letnoho muža panšicach Kukove voreče. Kiš jeho koleso nedželu popodňu při kloštre čiščeše, tam so při kodniku vali a přitom so češko zrani. Zvěščišu zastojnicu 2,07 promilu alkohola v kri, muž přinže potom češko zranjeny do koronie. Nic na kolesu, ale s autom by nedželu při podňu 20 letny po S101 smír klukš popuču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom. Tam policia kontrolovaše tež vezače alkohol, piju v úsledk 1,54 promile, nastata škoda při auče 2000 euro.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za bohakovstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Ludkaj, bujtaj! Ladaj taj, što da tule stej?
1: Nie, ne přijmaj so jeho. Snano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, kýž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
2: Ach, Ivo, přimraz. Toto la žaden robota nie. Ladaj, deleka ma cínoj a horeka desku.
0: Juro ma pravě. Je to la snano nekajki vysoký stov, abo vůladna věža.
1: Ja raz po ním hore polezu.
3: To pak je vatke. Ja so suam.
1: Netko sem horeka.
0: Mato, kečpuj, huba stojaka so vočini.
1: To da je to. Tu horeka možeš nešto přičinić.
2: Aha, znano jeden vobraz.
0: He, začo da jeden vobraz vosreč stvy. Tetla še nasčene visaja.
2: Nie, aha, znano cedlu na njim stajiš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leži.
1: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
2: Jole, jole, máš?
1: Na cedli sú ľute małe čorné kulky.
2: No to sú noty.
1: Noty?
2: Noty sú kajš písmiky, kýž spievaja.
1: O, rejne, dajte nás niečo zaspievať.
0: Ja som dirigent.
2: Oh, ale što da chceme spievať?
1: O, mňa... Ludki sme, štúmy sme, klepač spievač môžeme.
2: Čipni sme, múdri sme.
1: A si rade rajkame,
0: rejujme, skakajme.
2: La la la la la la la.
1: Ja padnu ze stejaka.
0: Mato, přižen raz pak si na unik staj.
1: Aj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
2: Oh, hi.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitkonje v ukupvacih šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajž izdjeli Sakski krajno statistiski zariad kamencu, ličatom času buduskim vokresus hač do 25% mene šulerijo. V uviča jednotlivo šulskih typach pak su rozdjene. Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpaja a potom v obstajne spáduja. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacech. Kaž z plánovania šulského sečo v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 v ukáža, spielňa pak všetké serbské základné a vyššie šule minimálne v umenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprede raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdieluje každé dve leče na dávku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognózu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognóza sa hač do šulského leta 2041. Za projekt Autonomne ježdenie pri Białowodskim jezore s Čano Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaž Hamorske gminske novinie zdžila, je bez šoféra jedúce malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowodskim jezorom jezdil. Doromady je to na 600 pasažíru darmotne vúživo. Maximálna spiešnosť by 30 km/h 7,9% oprašaných je so pšitom vysče alebo skýre vysče čuo. Projektový partner je staj Vopkadný zviazk Cvon a Fraunhoferu Institut. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, kde sa autonómne ježdenie s javným Vopkadže praktice testuje. 27 serbskih modostnur je so konstudženja z rečnega prozninskega ljiva Harachove naročivo. Čežišče tudženskega přebytka českih kirkonošach tvoreše nimo reče, přirodu a pučovanja, kreativne a produktivne vopkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostný mestrujem s fotografiou a videoj produkciou. Nasrebanú vedu naložovachu nedom pri sotoveniu svojských video. S dobom uvedomichu si v obdženice na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zameruje obkadný zviazk Vukodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gminám viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízko obkada. Za Čežišťo má obkadný zviazk dále vútvor bezbariárnych busových zastaniščov mestrujem kamencu. Dalše 3 milióny eur chce obkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov Horní Vúžice naložovať. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu Zadku Labič volibula Krušicach dobilo. 15. mústvo je 4. štafla hravo nekoci rajachu k prvnemu razi, što je za kvalifikáciu za finále Miločicach trebné. S dobom bychu so nekoci v opačný outfit za bič volibul zrazšili, što je byše moto Krušicach. Přichodné moto je Kupanská drasta, přichodnú ponželu raje so menujúce Kulovský lesný kúpeli. A to bych u naše povesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a celý deň vyzor tiež na dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca so slunco z modrého nebia smieje, celý deň má sucho vostač, nekotre močele so přidruža a živé slibro stúpa dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Što je tam popuču na acinače smiedelnia Vúžica, kočebus, Vota, Berlín, mies Bronku a Makalaus, tis kunstvané auto na prvom boku autodrohy. Podľadé voto nám niče nepředlíži, što je šmú nekak Bobka Tačič abo Mülič. Peč, menšinu, ponapodžuje Čeche.
0: Serbský rozvoz.

Čanca, môžete v obeduji přestavce zamienčatú vemešče raz trochu na hinaše vašne vodoch neč dvanačich zaklinči v Dachanskej cirkvi pištelúva húčba. A to piatnač menšin do potekým to pospe za takú pravú obedu přestavku za vodpinanie. Budeski mieščanski muzei ma dženca tiež zaso prozdninske poskytky za dječi poladajče najlepe raz na stronu budesina.bautzen.de, tam je šitko napisane. Radvorskim svodinku dženca poponu zaso karte placaja. Na serbski seniorovi škod sče poponu dvemaj preprošeni, a pokiju hišče za škotuariu rune so tam šak šudžena na ose tvari, da môžete oprodže jara špatne parkovač, mysliče na to, dež do Radvoria so podače. Prozninách do kina, hajčo dla nic, snimale 40 rozdielnych filmov maja v budeskym kine na vôbier a to tre budže vojorecach, zorelcu a trúdže celé podobne. Retomas filmu z toho je tež za dječi a modostných. V sredu Jutze do podňa džesačich budú putnické kemše krupce a jutze štvortk a piatk zmiatež sa so kino pod hulm nebiom čornym kumcu, to so započne stajne večer dživečich, nuc pak vás pušča hižo na po osmich. A informacijske večer za vobydlariu Piskec vutvara spešného interneta dla zčeprošení jutze sredu večer šestčich dogmenské žurle v Nebelčicach. V 8 hodin 6.40 je. Dobranie prie vám srbský rozvoz tu z miesta.

0: Tak je.
1: Tomáš Cuš a Jana Celinaši Hermank přeproša do Severa, z čeho še je punžele potekým pelní so zasok mena a ves vaken a vosebe tež nadmíru z boha vůlke kempingovu a niščo tam na severozápadže Nímske, Šlesvigsko-Holštejnske, džesatky tusac metal fan

0: Na vůdce vosřiš se jokášik. A ve gašiku a vokovo njogo jsou sejželi same žabe a žabky. Ale jo tam teke byla jatna škrodava. Tož ta škrodava jo se velkým rád naduvava.
1: Kvok? Ja som zna všeknych ta nejrednejša. Kvok? Ja som zna všeknych ta největša. Kvok?
0: Drug žaby sú se zapretka vo jeje zažažaniu gorili. Potom pak sú dali je pojedaš a sú cynili tak, ako neby ju svišali. Raz jo se blízko gáta vopas a jo zaricau. Ako jo škrodova to ricanie svišava, jo přiskociva a jo groniva?
1: Kvok, ty pak se bejne veliki. Kvok. Ja mogu teke taka velika byš ako ty. Kvok.
2: Nie, to ty nie mežeš. Ja ga som vou, a ty se jano škrodova. Ty nie mežeš zeušim taka velika byš ako ja. Muuu.
0: Škrodova jo se velgin goriva. Ona se naduva a naduva a přivova drugim žabam.
1: Kvok. Gledaj, šo přijašelki. Kvok. Nie som garona taka velika ako vou.
0: Žabe a žabky sú přežisone na škrodovu gledali a nesú se zvírili, je nieco na to groniš. Tož sú riagotali ve korie.
3: Kvak, kvak, kvak, kvak. Jo, ty se velika ako wow.
4: Kvak, kvak, ľuba škrodava, to nie je vieno, to nesú dávno hyši taká velika ako wow. Co jana taká velika ako pernacht wowa.
1: Kvok, to sa kajšo chrýku. Kvok, kvok, ja nasrýbam se ešte více povětša.
0: Žába ale nesú mili lušt, je naduvaniu připosluchaš. Tož sú skocili do vede a sú pleli přec. Škrodava pak jo se nasrýbava a nasrýbava povětša. Dvojko, dvojko, a jo se zestava, aby gledajúce zrosva.
1: Kvok, na, kaka velika som nja njent. Kvok?
2: Muu, máš benio veliku gubu, ty gvupa mava škrodava.
1: Kvok. Kvok, nje som nja njento velika, kvok?
0: Drug žabe a žabki su se mjastem narske na kšomje gata usednuli. Veni su cevo šiho kvakali. A zase jo to bila jano jatna mava zelena žabka, kateraž jo se zvíriva, škrodově věnost škroniš.
4: Kvak, kvak, přiješeka škrodava, so jadnak velika, raska, kusk, nejsu větša.
2: Mu, ha, ha, ha, ha, mavuška, mu, škrodava, naduta, mu.
1: Kvak, a njento? Kvak, kak velika som ja njento?
2: Mu, ha, ha, ha, ha, ej se přece hysči jatnak velika, ako se stavně byva, se velika ako maj parnocht, ha, ha, ha, ha.
0: To jo gvupu škrodovu rozkorivo, a ona jo se hysči dali a věci naduvala. A co jo se stavo? Na koncu jo byla taka naduta, až jo naraz se zvíknece věč ju zavapil. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikega gata.

0: Ja, do wolo zas, te jadne muse žiwa, te druge przebywajo sveliche zas s tym, aż snaž pytaju išči za rednymi mežnosčami za ulet, abo krotki urlop. Ze šegom mžoš šake dorje bovaš, to grono nejovo dorda kojstvach s upadnjonymi šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnymi uletami vesebne dvarnišča a snaž, spedobne s kjac z dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Szygom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor kęsztekę na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jogo Kniegwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, aber Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel opisuju Jogo Rozpalonosch. Dalschne Kniegwe wo historiskich Themach pschidu k tomu. Za pschisvuchario serskiego programma porucujo to.
1: Tam by je uved Berlina přes Hošebus do Žitave, ale vesebne ľubujem štreku pon ved z Gorielca a ved Žitave žopon dali do Liberca. Nimski Reichenberg, tam juž se zachopio železnicove paradis Česka. Zapšavim meja domonia, ja ved tam šidu, a ved Liberca by pen dali jeho zešegom do Hradeca Kralove, König Grec, abo do Žičina, to sú šo vielgin stare cere, veni zvizujú šo což mě interesuje, železnica, kultura, historie a pivo.
2: A taky pivo, který rád piju.
0: Jo, což co dále do Evropy má závěště dalšinu obci, což se opeznává s drugými železnicami, krajami a kulturami.
2: Jo, já až doporučuji ještě cestu z Drážďan do Prahy.
1: Jo, já by peruču jezbu ve Drážďan do Prahy, pen ve Prahy do Vína a skrencně ve Vína z Gerského železnicu do Trsta, Trieste ve Italské. To je obšelšor jedna dcera vělicné železnicové zvízk, nejstarša úsokogerská bona Evropy. A ja jedu tam na nimini raz ob leto, jo, a ve tom servisu v vagóne Slovakské je bone, zevíruju pivo.
2: Výdelní voze slovenských železnice podává i pivo.
0: Jo, než je drogováš se opeznávaš z kulturu a krajinu, to je jadna věc. Jaroslav Rudisz copak teke do kjacmu při dvaniščach a dobré pivo píš. A toho, co vám dorade daš?
2: Já mám jako v Česku.
1: Daje teke v Česku nělicobně věle kjacmu, například ve Jedluvě, ve Gerách blízko Gerné Vůžice, tam daje legendárnu dvaniščovu kjacmu. Připadla kroněně teke ve Slovakské, možeš se derje napíš.
2: Cestování ve Velké Británii.
1: Mimo toho rád drogujem ze Šigom do Velikobritánijské, speciálně přes Engelsku. Ka tam nedajo jano tradicijské železnicové cere, ale je také věle dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jaselím, je přece jano doživěně, jež do Engelské je ze Šigom a pivo píš.
2: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
0: Jo, komuž redna krajina a pivo neste dosť, mužo se duce teke zanuriš do knigvo českého autora Jaroslava Rudiša a svúchaš na njogo muziku, na muzikové projekte ako Kafka Band abo Winterberg, vinja nam ulicovo vo svojich nejlúbších železnicových drogovaniach v Európie.

0: DVD. Царский програм. Царский програм. Концерт.
1: Nosarka myta čišinske govenojo wiele lica angažirojo na pelu serske muziki, vesebnie klasiske muziki. Vete wielikich javišču jo se před pieša dvažaše letami rozsuživa přiš sledk do budušina, aby statkovala domuni, a to jo gotovala s úspěchom. Predstajome vam mezzosopranistku Tanju Donatec, vena sviši žince sveje pieša sete narodnine. Přepadajom mikrofon za přijdúcu pogažinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja co vás net na zachopienku, přepšosiš svúchaš na jeje gvoz, spíšeme ju o s ľudovým spíbom Zimje, leše, vjarbinka. Na klavierie grajo Michal Šütze.

0: Countdown běže ještě jeden týden, pen ju dostanjušo novou slepjanskou módu. Nepredám vo slepjanské tradicionelné drastvě, ale vo nové drastvě, ako má elementy serské drastvě, je po takém požilach ugotovaná z originálnego sukna slepjanské serské drastvě. Kúžde žen svišiš o planas šake k vesebnemu unikátoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionelnu drastvu. V ramiku drastine je živarnie duch casa venice, jo Bianca Kubašec ušovala či nešetne džínsove jake. Upcycling jo to kľúcove slovo. Dvie jace kombinirujo vena s traditionelnym suknom slepianskeje drastve. To sú elementy ve sviešice cerjenej a bivej barvie s kvietkatými mustrami. Pachtu má vecerského kultúrneho centruma slepe za češi model užova rožo te cipiel a przemienio jen do modernego design elementa. Bianca pachada z budušenského okresa a se kradu zasažujo za serbsku kulturu na drastvene živarnio ceniova sobu dokolaš jo przeznanio na až rovno přes také kreatívne opete tradícia živa vestanio.
0: Ja, wird przyjduce w autory budu unikaty naprzedajn, a to we serbskim kulturnym centrum je slipem. To jo akcja tamnego projekta Zorbit. Dalszną drogostku wam wicze we serbskim programie przedstajome.

0: Ja, do volove cas, te jadne muse živa, šte druge přebyvaju svej liche cas s tym, až snaž pytaju išči za rednymi možnosťami za ulet, abo krotký urlop. Ze šegom mužoš šake dorje bovaš, to grono nejovo dorda kojstvach s upadňonými šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnými uletami vesebne dvarnišča a snaž, spedobne s kjerc s dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Szegom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechowski muzykar a autor ken szteke na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jego knigwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, abo Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel, opisuju jego rozpalonosć. Dalszne knigwe wo historyskich temach przydu k tomu. Za przysłuchario serskiego programa porucujo to.
1: Tam by jeho vet Balinja přes Hršebus do Žitave, ale vesebne ľubujom štreku pon vet z Gorielca, a vet Žitave žopon dali do Liberca. Nimský Reichenberg, tam juž se zachopio zeleznicové paradís Česka. Zapšavim meja domonja, ja vet tam šidu, a vet Liberca bypen dali jeho ze Šegom do Hradeca Králové, König Grec, abo do Žičina, to sú šo vielgi stare cere, wenn ich sieso jo scho zosch mir interessiere jo Seleznica, Kultura, Historia a Pivo.
0: Jo, chcesz co dalej do Europy, ma zawieszcze dalszne opcje, chcesz co opeznawa z drugimi Seleznicami, krajami a kulturami.
2: Jo, ja aż doporuczył jeszcze cestu z Drażdżan do Prahy.
1: Jo, ja by perucu jezbu wet Drażdżan do Pragi, pen wet Pragi do Wina, a skęcnie wet Wina z Gerskiego Seleznicu do Trysta, Trieste, we Italskiej. To jo przełżoriet na cera wielicne Seleznicu we Zwisk, najstarsza usokogarska bona Europy. A ja jedu tam na nimini raz ob leto, jo, a v tom servisovém vagóne Slovakské je bone, zavírujú pivo.
2: Výdelnivo ze slovenských železnice podáva i pivo.
0: Jo, než je drogováš se opaznávaš z kultúru a krajinu, to je jadna vec. Jaroslav Rudisz copak teke do kjercmu při dvanišťach a dobre pivo píš. A toho, co vám dorade daš?
1: Da je teke v Česku nielicobne viele kjercmu, napríklad ve Jedluvie, ve Görach blízko Görnie Úžice, tam da je legendárnu dvarnišťovú kjercmu, připadla gronenie teke ve Slovakské, možeš se derie napíš.
2: Cestování ve Velké Británii.
1: Mimo toho rád drogujem ze Šigom do Velikobritánijské, speciálně přes Engelsku. Ka tam nedajú jano tradicijské železnicové cere, ale je také viele dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jase lím, je přece jano doživenie, jež do Engelské je ze Šigom a pivo píš.
2: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
0: Jo, komuž redna krajina a pivo nestej dosť, mužo se duce tek zanuriš do knigvo českého autora Jaroslava Rudiša a svúchaš na njogo muziku, na muzikové projekte ako Kafka Band abo Winterberg, vinjo nam ulicovo vo svojich nejlúbších železnicových drogovaniach v Európie.

0: ВВ. Царский программ. Царский программ. Концерт.
1: Nosarka Myta Čišinskiego v Nojo wiele lit se angažirujo na polu serbskej muziki, vesebnje klasiskej muziki. Vete velikih javišču jo se před 25 letami rozuživa prisledk do budušina, aby statkovala domu ni, a to jo gotovala s úspěchom. Predstajome vam mezzosopranistku Tanju Donatec, v nás vyši žince sveje píša sete národnine. Přepadajom mikrofon za přijdúcu pogažinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja co vás net na zachopenku, přepšo seš svúchaš na jej gros, spíšeme ju o s ľudovým spívom Zimje, lieše, vjarbinka. Na klavierie grajo Michal Šütze.